0: večerni.
1: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk